0: Milé posluchačky, milí posluchači, na vlnách Rádia Burgenland vás u dalšího vydání Rádia Dráťák a podcastu ORF Češi zdraví Pavla Rašnerová. Dnes se zaměříme na 50. výročí rakouského zákona o národnostních menšinách, jehož dramatickou historii i současné limity přibližuje výstava ve vídeňském parlamentu. Přeji vám příjemný poslech. Před 50 lety přijalo Rakousko zákon o národnostních menšinách, který se stal základním pilířem ochrany menšinových jazyků a práv. Výstava ve vídeňském parlamentu připomíná nejen vznik tohoto přelomového zákona, ale i konflikty a společenské napětí, které jeho přijetí provázely. O historickém významu i současných limitech právního rámce hovoří Richard Basler, člen poradního sboru pro českou národnostní menšinu při úřadu spolkového kancléře a předseda ARGE Volksgruppen.
1: V roku 1972 pod kancléřem Brunem Krajským byl pokus Rakouska řešit závazky, jaký mělo v mezistátních smlouvách, jako posažeme, brněnské dohody a taky potom státní smlouva 55, kde se Rakousko zavázalo, že bude chránit svoje národnostní menšiny. Aby toto splnilo, co se taky týkalo topografických popisů, tak se 72 rozhodlo udělat zákon o těch dvojazyčných topografických popisů. 72 to bylo provedeno ale protestem různých skupin, což vedlo k tomu, že byly nakonec ty tabule strhnutý a zákon nebyl exekutován. To je všechno známý jako ten útok na dopravní značky obec. Tak to trvalo ještě 4 roky a v roku 1976 přišla nový zákon o národnostních menšinách, kde taky to slovo národnostní menšiny bylo poprvé ukotveno. Volksgruppe, tento výraz je taky tak unikátní, protože existuje jenom v Rakousku. S tím zákonem se Rakousko pokusilo vyřešit ty závazky, jaký mělo, a taky ty problémy, jaký byly.
0: Při přijetí zákona si nebyli všichni rovni. Vedle Slovinců a Chorvatů byli uznáni také Češi a Maďaři. Jejich realita se ale dramaticky lišila. Rozhodoval region, politická síla i počet členů.
1: Zákon se pokusil o to, aby vyřešil ty hlavní problémy, ale samozřejmě to zákon pro všechny národnostní menšiny a každá menšina má svoje vlastní specifika a potřeby. Takže se nedá říct, že se jednoduše takhle vyřešily všechny ty problémy, ale co se třeba týká topografických popisů, těch značek okres, tak to třeba ještě se 76 nevyřešilo v Korutanech. To nakonec jako ještě potřebovalo další novelizaci před pár lety. To znamená, že vyřešili si různé problémy, ale nějaký vždycky ještě nastály. A je to taky tak vždycky dynamický proces a nakonec se dá říct, že samozřejmě nikdy nebudou všichni spokojení, to neexistuje. S tím se musí počítat. Důležité je to, že zákon řeší mimo ty topografické popisy třeba taky tu možnost ve vlastním jazyku, znamená v jazyku národnostní menšiny třeba před soudem vystupovat, školství, ale je velice teritoriální. To znamená, že národnostní menšiny jsou vždycky jen uznané v části Rakouska, třeba v Burgenland, v Korutanech, v Štyrsku, ve Vídni, ale ne všude. To znamená, že specifické práva jsou taky vázané vždycky jenom na kraji. To se týká jak školství, tam existují docela vlastní menšinové zákony, což taky je důvod, že školství v Rakousku je různě řešený, část je u těch zemí, část je potom federální, takže to je samo o sobě už komplikovaná věc. To stejně jako je před soudem a tak, jako jestli se může, nemůže, to zase záleží na tom, kolik procenta toho obyvatelstva patří k té národnostní menšině. Z toho důvodu taky se vyvíjí, že nějaké věci třeba mají jenom Maďaři, Chorváti a Slovinci, protože jich je odpovídající množství v nějakých obcích třeba, aby tam měli tu tabuli jako tu dvojazyčnou nebo trojazyčnou docela. Nějaký jiný jako Češi a Slováci třeba ty to nemají, že jsou jenom ve Vídni uznaní a ve Vídni jako samozřejmě nemůžou dosáhnout to množství členů. Aby jako odpovídali, to stejně nemůžou dosáhnout to množství, aby jako před soudem třeba mohli jako používat ten jazyk.
0: Podle Richarda Baslera není tento zákon definitivní tečkou, ale startem procesu, který trvá dodnes. Situace menšin se totiž neustále vyvíjí. Přesně tak, jak se mění i samotná rakouská společnost.
1: Dopad zákona

0: národnostní menšiny byl více straný. Jako. Jednou ten zákon přinesl, že národnostní menšiny se byly uznaný rakouským státem. Jsou uznaný jako integrální část a důležitá část Rakouska. To je důležitá věc, že když politika to uzná, nebo když se to uzná, tak samozřejmě to taky to sebevědomí členů národnostní menšiny zlepší, protože sebedůvěra taky na tom záleží, jak jiné lidi, jak jiní spoluobčané Rakouska druhýho jako vnímají. Takže to byla jedna věc, že to vnímání se zlepšilo. Mimo jiné taky třeba relace v UAF vznikly. Jako ty by asi neexistovaly, nebyly možný v tom množství, jako jaký to teď je. Tak třeba tato relace je jeden rezultát toho celého. To znamená, pro média to mělo vliv, pro sebevědomí, pro vědomost spoluobčanů, pro Rakušanů, jako to bylo důležité, aby taky věděli vůbec o těch národnostních menšinách. A teď se dostaneme taky dalším konkrétním vývoji, to je třeba poradní sbor. Ten samozřejmě je rezultát toho uznání, a to zakotvení národnostních menšin v ústavní smlouvě a ústavním zákon to je. Takže ten poradní sbor přinesl a to uznání a b, ale taky finanční prostředky na udržení národnostních menšin. Tyto finanční prostředky samozřejmě jsou nakonec taky velice důležitý pro aktivitu menšin, že bez nich by část aktivit vůbec v tomto obsahu nebyly možný. Konkrétně bych mohl říct, že česká národnostní menšina nebo školství, jaký máme, škol Komenský, ono to jsou více škol nakonec, no, by nebylo vůbec možný v tomto obsahu a jestli by vůbec existovalo bez podpory z Rakouska, bez ty finančních podpor, jaký taky jsou ty dotace pro národnostní menšiny. Ale nejenom škola, taky jiný spolky by nemohly v tom obsahu, co dneska jsou aktivní, být, kdyby neměli finanční podporu. Co se týká jiných národnostních menšin, samozřejmě je to stejné, jako hodně aktivit spolku by nebyly možný bez podpory. Bez toho taky nakonec existují ty zákony o menšinových škol, jako, jaký taky by nebyly možný bez toho zákona.
1: Právě finanční podpora a oficiální uznání rakouským státem pomohly v uplynulých desetiletích nastartovat bohatou spolkovou i mediální činnost národnostních menšin. Samotný zákon z roku 1976 ale nezůstal neměnný. Od svého schválení prošel celou řadou úprav a změn, které musely reagovat na nové společenské výzvy.
0: Zákon, jaký dneska máme, není už úplně ten, jaký byl 76 ustanoven. Byly různé novelizace. První hlavní třeba je to, že nakonec Slováci a Roma taky byli uznáni jako národnostní menšina, což nebylo v původním zákonu napsáno. Další důležitá novelizace byla před pár lety ta, že se rozšířilo ty topografické pojmy v Korutanech, protože ústavní soud rozhodnul, že to, jak to doteď bylo řešené, neodpovídá tím mezistátním a státním smlouvám. Takže jako byla novelizace, je teďka více těch topografických pojmů, těch dvojazyčných. A co se týká Čechů, tak taky bylo v 92 změna zákona. Důvod byl na jedné straně to, že se v rámci ty novelizace uznali Roma a Slováci, ale taky Češi, jaký byli, i když byli od roku 76 uznaný, tak ještě 92 vždycky se ještě nedohodli na poradním sboru. Takže i když 1991 byl už návrh daný od zástupců menšinové rady, sdružení a kulturního klubu Čechoslováků v Rakousku o sestavení poradního sboru, ještě měl mít původně 8 členů, tak se 92 taky rozšířil na 10 členů, aby nakonec potom 94 mohl být založen. Proto je tato novelizace pro vídeňské Čechy jako velice důležitá, že bez toho bychom se, jistě bychom se jednou dohodli, ale už to docela dlouho trvalo. No. Každý zákon není něco statického, musí se vždycky adaptovat na vývoje, na tu situaci a na potřeby. A takto je to taky s tímto zákonem. Prošel různých novelizací a nakonec před pár lety taky třeba byl návrh o další novelizaci, kde šlo pod

třeba o to, jak ten poradní sbor má mít sestaven, nebo jak to má být. Nakonec se tato nepovedla třeba. Ale s tím pádem si vidí, že je vždycky ještě nějaká potřeba, nějaký zájem a

jednoho dne. Spatřil jsem Salome z lílií u pasu, jak ke mně pomalu jde. Srdce mi spálila kopřiva, že něco nesmí se, i když by mělo se dít. Pohřbený zaživa,

vlastní strach. Procházel Ostravou trhovec odbojný, já mu šlapal po patách, prodával zelí a ke dlubny nohy nás bolely, zvolna se rozpadal šat. On tloukl na bubny a já na činely, tak jsem se naučil hrát. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka visící v kostele, knoflíky

květnaté přívaly věd. Jsem nemocem písněmi, není mi pomoci, horečka bortí můj svět. Před bytem stojí mi nožíři, scákanci na botách, na zádech plátěný vak. Hraju jen na čtyři akordy života, stíhám to jen tak, jen tak. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá, osud je malůvka hebká.

napsal jsem do knihy přání a stížností o svojí beznaději. Žokej se pousmál, ukázal na koně plemený arabský chov. Koni jsem cukřík dal, pak k senu přivonil a zaspíval beze slov. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, tisíc let nepřečká, balónek vnoučete, hůlčička stařečka.

0: Dnes sice zákon tvoří pilíř ochrany menšin, naráží však na mantinely moderní doby. Teritoriální princip už neodpovídá pohybu obyvatel a role poradních sborů zůstává víceméně symbolická. Bez skutečných rozhodovacích pravomocí pak vyvstává otázka, zda je tento právní rámec pro výzvy 21. století stále dostačující, míní Basler.
1: Co se týká té části, jaká by třeba potřebovala ještě novelizaci, tak to je jednou ten teritoriální princip, nějaký v dnešní době už neodpovídá potřebám a hlavně taky tomu, kde kdo sídlí. Před 50 lety ještě to bylo spíš tak, kde se člověk narodil, tam žil, tam umřel a tam taky jako měl známosti, přátele a taky jiný členy národnostní menšiny. To se samozřejmě trochu změnilo, jsme mobilnější a to se netýká jenom Čechů, jaký jsou jenom ve Vídni uznaní, Slováci to stejný. Když jako hodně už taky sídlí v Dolním Rakousku, v Burgenlandu. Vždyť známe ten trend, jako že z Vídně se přestěhují do Dolního Rakouska na okraj a tak, ale najednou, jakmile jdete přes ty hranice, tak už nejste jakoby uznaný. Takže to je třeba problém, to mají taky Slovenci.

0: Němci, třeba Chorváti, každý jako, ta mobilita je tady. Takže to je něco, co by se mělo změnit, od toho striktního teritoriálního principu odejít a být otevřenější. Tak to je jeden bod. Další bod je sestavení poradního sboru. Jde hlavně o to, že členy poradního sboru, i když jsou vybrání podle toho, aby byli reprezentativní, tak ale jsou tam jenom sami za sebe, protože nejsou zvolení, nejsou nějakým demokratickým principem, já nakonec zvolený, nějak vybraný. Takže to samozřejmě oslabuje tu pozici. Pozice poradního sboru je nakonec jaká? Je radit, ne více. To znamená, že jenom když někdo se zeptá a chce, aby se mu radilo, tak se mu taky může radit. A když není ten zájem, nebo když se nikdo nezeptá, tak je to těžký. No. Tak třeba tam taky bylo dobrý, kdyby ten poradní sbor měl možnosti třeba taky sám o sobě být slyšen, s tím myslím, že třeba když má něco, aby to taky mohl předníst a byl slyšen, nebo aby byla nutnost ho slyšet takhle. Radit znamená, někdo se musí zeptat. Tady by šlo o to, že taky můžu moji radu dát bez toho, abych byl zeptaný. A samozřejmě, radit se vždycky může přijít, ale je velký rozdíl, jestli to je ukotvený, že se musí s tím zabývat, nebo že jako jenom že jsou tak halt milí a slušní, aby poslechnou člověka. To je velký rozdíl. To by třeba něco bylo. Jestli se to dá řešit v rámci toho, jak to je taková otázka. Taky byly nápady nějaký samosprávy třeba, nebo taky, aby to bylo jako spolek veřejného správa, takhle jako třeba jsou církve řešený, nebo tak. Tam jsou jako zástupce, jaký potom taky mají různé možnosti, když jako třeba možnost taky žalovat. Žalobní právo, jako aby se mohlo, když se nedodrží ústava, tak je dneska třeba problém, že individuální člověk nemá jako možnost jednoduše žalovat a říct, hele, vy jste nesplnili nějaké podmínky nebo něco takového. To není tak jednoduchý. Na to potřebuje jiný zákon, je to komplexní materie a tady třeba by bylo, to by dalo možnosti takového rázu, že nebylo by nutné třeba, jak to jednou u Slovinců jeden zástupce dělal, že jel moc rychle, aby dostal pokutu, šlo ty topografické pojmy, obec, jestli je dvojazyčná nebo neplatná. Tak jako třeba tam byl ten problém, se nemůže jednoduše říct, tam je takový zákon, aby to nedodržujete, tak já žaluju. No ne, to nejde. To se musí kličkovat, komplikovaně dělat. To třeba bylo něco. No. O tom byl taky pokus, jenom se to ještě nepovedlo, protože taky jsou zájmy národnostních menšin různý. Nesmí se zapomenout, taky historický vývoj byl po každou menšinu trochu jiný. Měli vlastní problémy, vlastní zážitky. A z toho hlediska samozřejmě taky jsou různý body, jaký nemůže každý jako s tím souhlasit, protože třeba je taky problém, kdo je část národnostní menšiny. Což by bylo nutné nějak zjistit, nebo nějak jako volby potřebují voliče. Tak ale musíme třeba vědět, kdo to je. Tak se musí registrovat. Registrace samozřejmě znamená, že to tady někde písemně leží. A to už bylo zneužito historicky. No. Tak tam je problém. Jiný problém je třeba, kdo je část národnostní menšiny. Dneska stačí taková deklarace, když někdo řekne, já to jsem, tak to jsem. Nezáleží na tom, jestli má kořeny, jestli mluví ten jazyk vůbec. To jsou takový problémy, jaký by se museli nějak vyřešit. Je to bohužel velice komplikovaný a uvidíme, co přinese budoucnost, ale třeba posílit poradní sbory, aby byli slyšeni, aby měli takhle trochu možná víc možností, to by byl jako první krok, jaký by se taky realisticky dal nějak udělat.
1: Mobilita moderní společnosti vyžaduje reformu celého systému a ta se musí dotknout i té nejzásadnější oblasti, kterou je zajištění stability a rozvoje menšinového školství, a to nejen v hlavním městě.
0: Konkrétně, co by bylo nutné, je třeba jako školství. Nakonec se to netýká jenom vídeňských Čechů a Slováků, ale všech národnostních menšin, že všechny by taky chtěli, aby ve Vídni bylo školství nejméně to základní, jako a třeba

0: Potom dále podle potřeby samozřejmě, to je taky důležitá věc, ale potřeba by tady byla, zájem by o to byl. Takže taky už jsou různé porady a nakonec se dá říct, že třeba to je jedna z těch hlavních věcí, hlavních zájmů aktuálně, všech národnostních menšin dokonce, to školství ve Vídni zakotvit, vyřídit a hlavně samozřejmě ty finanční problémy, jaký s tím souvisí. Jde hlavně o to, že škola potřebuje trvalé financování, jaký ale taky jako nezávisí na každoročním nový dohodě nebo tak jako, ale jde o to mít právo, právní nárok na ty peníze, že se to dostane. A to je teď zájem. To je jedna z těch velice důležitých věcí. Samozřejmě mimo školství existují taky další. Důležitá věc je taky, aby se pokračovalo v tom, jak to teď je, že třeba tato výstava v parlamentu. Je něco velice pozitivního, že je nutnost spoluobčané rakouského majoritního obyvatelstva seznámit s vývojem vůbec tím, že existují, co jsou, proč jsou, ale taky proč mají vlastní ochranu, to znamená vlastní zákony. Co je rozdíl mezi národnostní menšinou a menšinou. No. Jde taky o pochopení jiných menšin, že v Rakousku žijou taky hodně jiných menšin mezi tím a ty taky musí taky se seznámit s tím, pochopit to, o co jde vůbec a proč. To jsou důležité věci, jaký nakonec se teďka více a více plní. Taky OAF je rozšířil ty vysílání, třeba je taky jeden z těch důležitých bodů. Samozřejmě posílit zprávy, zpravodajství o všech národnostních menšinách je vždycky důležitý bod. V tom se musí pokračovat a hlavně se musí na tom vždycky pracovat. To znamená, to je taky výzva pro všechny členy národnostních menšin, aby aktivně taky na tom pracovali, na veřejnosti, oproti politikům a jiným a vždycky taky ukázali, že jsme, co jsme, že jsme důležitý pro Rakousko, že jsme důležitý pro tu pluralitu. Jako co je taky Rakousko? Rakousko je přesně ta smíšení na to míchání všech možných národů, jaký sem přišli. Vždyť to je ta rakouská kultura, na kým bazujeme. To jsou taky ty rozdíly třeba k Německu, k Švýcarsku, no. Že jazyk by byl podobný, ale historický vývoj je jiný a tím pádem taky kultura je trochu jiná, no. Tak to jsou všechno věci, na jakých se musí aktivně pracovat. Ono to nikdy nemá konec. Jak se politici mění, tak se taky obyvatelstvo mění a tak práce nikdy nekončí.
1: Hostem dnešního Rádia Dráťák byl Richard Pásler, se kterým jsme probrali 50-letou historii i současné limity rakouského zákona o národnostních menšinách. Tento právní rámec sice přinesl menšinám oficiální uznání i finanční podporu pro školství a spolky, ale kvůli teritoriálnímu principu staví Čechy a Slováky ve Vídni do jiné pozice než větší menšiny v ostatních spolkových zemích. Více informací naleznete na našich webových stránkách volksgruppen.orf.at/Češi. Z dnešního Dráťáku je to už všechno. Děkujeme, že ladíte Radio Burgenland. Pokud si chcete naše ohlédnutí za 50 lety zákona o národnostních menšinách poslechnout ještě jednou, najdete ho na platformě ORF Sound i ve všech běžných podcastových aplikacích pod názvem ORF Češi. Příštím vysíláním o sokolském setkání v tyrolském ÖCU vás už provede má kolegyně Martina Pfeffa. Nádherné léto a pohodovou dovolenou vám přeje Pavla Rašnerová. Naslyšenou.